Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

perutí v konečcích řas. Jak z telegrafních drátů vytepu vzkaz.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zrb nový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž dneska s datumem 7. září. Tak co, týden už je za náma, školní docházky, já myslím hlavně tady pro rodiče, to musela být specifická újma na zdraví, jak se říká. Teď jsem se o tom bavila se známými a ptala jsem se jich, jako, jestli to ty děti stresuje, jestli je to pro ně jakože takové nové, jo, hlavně pro ty asi prvňáčky určitě ano, ale pro ty ostřílené ne. No a říkali mi, ne, děti jsou úplně v klidu, to my jsme naprosto na prášky, protože co, my se musíme postarat o to, aby to dítě všechno mělo, aby si to zapamatovalo. Dnešní době digitalizace to není žádná sláva, přátelé. Takže já rodičům skládám poklonu, přežili jste první týden, máte před sebou ještě pár týdnů, ale za chviličku už tady budou Vánoce, tak já si myslím, že to bude v pohodě. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, super muzika pro relax, letí k vám krásný den.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Ojej, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. With one

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
1: Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na supermuziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat z produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovník.

0: Vrátníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
1: Zlínsko.
0: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž dneska s datumem 7. září. Tak co, týden už je za náma, školní docházky, já myslím hlavně tady pro rodiče, to musela být specifická újma na zdraví, jak se říká. Teď jsem se o tom bavila se známými a ptala jsem se jich, jako, jestli to ty děti stresuje, jestli je to pro ně jakože takové nové, jo, hlavně pro ty asi prvňáčky určitě ano, ale pro ty ostřílené ne. No a říkali mi, ne, děti jsou úplně v klidu, to my jsme naprosto na prášky, protože co, my se musíme postarat o to, aby to dítě všechno mělo, aby si to zapamatovalo. Dnešní době digitalizace to není žádná sláva, přátelé. Takže já rodičům skládám poklonu, přežili jste první týden, máte před sebou ještě pár týdnů, ale za chviličku už tady budou Vánoce, tak já si myslím, že to bude v pohodě. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, super muzika pro relax, letí k vám krásný den.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou.

0: samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o třetí místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. O čem vypovídají názvy kroměřížských ulic? Například podle směru, tvaru nebo významné budovy. Ulice Kotojecká, Kojetinská, Chropinská, Bílanská, Volínská nebo Lutopecká. Chobot. Tato ulice má specifický tvar. Haltýře, to je podle haltýřů, tedy stádek, kde se přechovávaly ryby z rybníků. Dolní zahrady, jedná se o místní název, domy tady vznikaly od konce 18. století. Lázeňská, místní název podle parních a vanových lázní. Na sladovnách, místní název podle sladovny arcibiskupského pivovaru.
0: Svět zajímavostí, denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu

0: zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že zde natouží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 21, teda 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině Nad sklepy zapojí do talk show o tříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině Nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní

0: Běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uhersko-Hradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká

0: Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní vjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
1: Zlínsko.
0: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, no, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu. Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině nad Sklepí zapojí do talk show o tříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině nad Sklepí uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy.

0: horní polovině soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. O čem vypovídají názvy kroměřížských ulic? Například podle směru, tvaru nebo významné budovy. Ulice Kotojecká, Kojetinská, Chropinská, Bílanská, Volínská nebo Lutopecká. Chobot. Tato ulice má specifický tvar. Haltýře, to je podle haltýřů, tedy stádek, kde se přechovávaly ryby z rybníků. Dolní zahrady, jedná se o místní název, domy tady vznikaly od konce 18. století. Lázeňská, místní název podle parních a vanových lázní. Na sladovnách, místní název podle sladovny arcibiskupského pivovaru.
0: Svět zajímavostí, denně na Rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Sunshine.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat z produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré účely, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině nad sklepí zapojí do talk show Otříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem v líně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. O čem vypovídají názvy kroměřížských ulic? Například podle směru, tvaru nebo významné budovy. Ulice Kotojecká, Kojetinská, Chropinská, Bílanská, Hulínská nebo Lutopecká. Chobot. Tato ulice má specifický tvar. Haltýře, to je podle haltýřů, tedy stádek, kde se přechovávaly ryby z rybníků. Dolní zahrady, jedná se o místní název, domy tady vznikaly od konce 18. století. Lázeňská, místní název podle parních a vanových lázní. Na sladovnách, místní název podle sladovny arcibiskupského pivovaru.
0: Svět zajímavostí, denně na rádiu Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Radišsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině Nad sklepy zapojí do talk show o tříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině Nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
2: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
2: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: byl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z 90. let. Právě teď.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň, ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejně skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
4: Počkej, počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
3: To bude zase kravina.
4: Protože nemá kule.
3: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
4: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
3: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
4: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně víš kde. Na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.
5: Bože, v tom se nedá.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš. A nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom, to je lepší jak sex, když pojíte. Ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat Is Not Dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Honem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Bit Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Bit Is Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinká 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učně, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25 píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasný jezidák a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Prorok.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správnej rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
0: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně v pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně jde jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzíš kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Čajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože Tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tóny změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer z Vany Paja Líbačka je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli slyšel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se, prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi, dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no v takové bluzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílený.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně jenom jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, je. A jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já se na ní fakt hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že to tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řížou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natí? On mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posec. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává sused a říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekla, měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ji představit?
1: Ano, je tam, ano. Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka. Já myslím, že ta bránice, jak tobě, tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam má mět. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance. Posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině nad sklepí zapojí do talk show Otříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

hromadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všemi zloději všech našich

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyrou, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky, chovat si drahou flašku vodky.

Gagarina. Jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaro a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za Rudý má.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uších.

0: Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině nad sklepí zapojí do talk show o tříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. O čem vypovídají názvy kroměřížských ulic? Například podle směru, tvaru nebo významné budovy. Ulice Kotojecká, Kojetinská, Chropinská, Bílanská, Volínská nebo Lutopecká. Chobot. Tato ulice má specifický tvar. Haltýře, to je podle haltýřů, tedy stádek, kde se přechovávaly ryby z rybníků. Dolní zahrady, jedná se o místní název, domy tady vznikaly od konce 18. století. Lázeňská, místní název podle parních a vanových lázní. Na sladovnách, místní název podle sladovny arcibiskupského pivovaru.
0: Svět zajímavostí, denně na Rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště, staré město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapie v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.